pásaní, pásaní, pásaní, pásaní, pásaní, pásaní, pásaní, mi, sáhaní mi, pásaní mi, sáhaní mi, pásaní mi, sáhaní mi, pásaní mi, pásaní, pásaní, pásaní mi, sáhaní, táhaní, táhaní mi, jogo um pouquinho de buceta pra mim.